0: jsou 3 hodiny na rádiu B.
1: Dříž si večer s rádiem B.

Dobré ráno. Je 6 hodin na rádiu B.

Radio Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prvé žije. Radio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Obzor. Kdybychom byli opravdoví swageři hardkorovýho typu, tak bychom tady vám všem vyrili díru do hlavy, že správnej máš styl, takže Bešiktaš ne, jen Trabzonspor.

ten jí tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozhlídne se zaře a. Kytarista na Ečko, prakamaráda strategicky pověsí, a když se zhoupne dá

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Během rekordních veder v Česku se zvýšil počet úmrtí, což je běžnější než obvykle v tomto období. Vlna horka má prokazatelně negativní dopady na lidské zdraví. Přesné statistiky obětí budou k dispozici za několik měsíců. Česko čeká změna počasí, kdy se horké a suché dny střídají s ochlazením a deštivými přeháňkami. Očekávané teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů, přičemž tropických 30 stupňů naměříme jen na jižní Moravě. O víkendu se počasí stabilizuje, ubude srážek a slunce vykoukne častěji. Letošní komunální a senátní volby v říjnu představují pro Martina Kupku za ODS, Jana Grolicha za KDU-ČSL a Matěje Ondřeje Havla za TOP 09 první zkoušku v rolích předsedů. Tyto volby nejsou jen soupeřením o politickou sílu ve vedení měst, obcí a horní parlamentní komoře, ale také o významný příjem do stranické pokladny. Výsledky mohou v opozičních stranách přinést podstatné změny. Na silnici Inné v Lomítko 3, která spojuje dálnici D1 s rakouskými hranicemi, se mezi lety 2010 a 2025 stalo více než 6 000 nehod, při nichž zahynulo 143 lidí. Přestože počet nehod zůstává stabilní, počet obětí se snížil na méně než polovinu, což naznačuje zvyšující se bezpečnost silniční dopravy. Statistiky ukazují pozitivní vývoj, který připisujeme lepší infrastruktuře a účinnějším bezpečnostním opatřením. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
2: Hoď se do klidu s rádiem B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: DJ Rum, jméno, které rezonuje v srdcích milovníků elektronické hudby, přináší svůj nový EP s názvem I Wander, vydaný pod labelem RNS Records. Tento britský DJ a producent známý svými experimentálními přístupy a citlivým mixováním breakbeatů a ambientních tónů se zde vrací se sestavou, která destiluje energii jeho předchozího díla Under Tangled Silence do 16-minutové exploze znící v každém úderu jako sofistikovaný taneční zážitek. I Wander je nejen důkazem jeho zaměření na detaily, ale i hluboce zakořeněného a osobitého zvuku, který i v roce 2023 nadále zanechává trvalý dojem na posluchače. A nyní si pustíme vaší
2: Užij si jamajské slunce. Na Bčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Kristýna Sasínek-Méky se na mistrovství Evropy v běhu na 1500 metrů umístila na 7. místě, což hodnotí s vděčností. Ačkoliv by jako pravá sportovkyně ráda dosáhla lepšího výsledku, byla spokojená s výkonem, který předvedla v sobotním postupovém běhu. Ve finále jí trochu mrzelo, že se neudržela více vepředu početné skupiny běžkyň. Sára Bejlek se nadále blízkla na tenisovém turnaji v Cincinnati, kde v českém duelu zdolala Barboru Krejčíkovou 7-6-4. Touto výhrou navázala na předchozí úspěch proti Karolíně Plíškové. Radost českým fanouškům dělá i Marie Bousková, která porazila Italanku Lucrezii Stefaniniovou 6-2, 6-4. České jezdectví zažilo na mistrovství světa v Cáchách historický průlom, když české družstvo dosáhlo na 10. místo. Skvělý výkon všech tří jezdců zajistil týmový úspěch ve všestrannosti. V roce 2024 se tedy českému jezdectví podařilo dosáhnout nového milníku v tomto prestižním sportu. Na mistrovství Evropy v atletice držíme palce Kristýnu Sasínek-Méky, která je poslední českou nadějí na medaili v běhu na 1500 metrů. Sledujte přímý přenos na ČT Sport a ČT Sport Plus, kde se možná dočkáme napínavého závěru. Možná by si česká výprava zasloužila nakonec medaili jako bonus za své sportovní úsilí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Posloucháš Sebestřelec.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: si oči i klín.
1: Zprávy na rádiu B. Během rekordních veder v Česku se zvýšil počet úmrtí, což je běžnější než obvykle v tomto období. Vlna horka má prokazatelně negativní dopady na lidské zdraví. Přesné statistiky obětí budou k dispozici za několik měsíců. Česko čeká změna počasí, kdy se horké a suché dny střídají s ochlazením a deštivými přeháňkami. Očekávané teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů, přičemž tropických 30 stupňů naměříme jen na jižní Moravě. O víkendu se počasí stabilizuje, ubude srážek a slunce vykoukne častěji. Letošní komunální a senátní volby v říjnu představují pro Martina Kupku za ODS, Jana Grolicha za KDU-ČSL a Matěje Ondřeje Havla za TOP 09 první zkoušku v rolích předsedů. Tyto volby nejsou jen soupeřením o politickou sílu ve vedení měst, obcí a horní parlamentní komoře, ale také o významný příjem do stranické pokladny. Výsledky mohou v opozičních stranách přinést podstatné změny. Na silnici Inné v Lomítko 3, která spojuje dálnici D1 s rakouskými hranicemi, se mezi lety 2010 a 2025 stalo více než 6 000 nehod, při nichž zahynulo 143 lidí. Přestože počet nehod zůstává stabilní, počet obětí se snížil na méně než polovinu, což naznačuje zvyšující se bezpečnost silniční dopravy. Ukazují pozitivní vývoj, který připisujeme lepší infrastruktuře a účinnějším bezpečnostním opatřením. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
0: Posloucháš rádio B. B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Johnny Depp se možná vrátí jako ikonický kapitán Jack Sparrow v připravovaném šestém díle úspěšné filmové série Piráti z Karibiku. Producent Jerry Bruckheimer podsta Disney Legends prozradil, že s Deppem probíhají jednání a pracuje se na scénáři. Pokud vše půjde podle plánu, fanoušci se dočkají pokračování v roce 2026. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Poslouchat rovný beat na Bčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Kristýna Sasínek-Mäki se na mistrovství Evropy v běhu na 1500 metrů umístila na 7. místě, což hodnotí s vděčností. Ačkoliv by jako pravá sportovkyně ráda dosáhla lepšího výsledku, byla spokojená s výkonem, který předvedla v sobotním postupovém běhu. Ve finále jí trochu mrzelo, že se neudržela více vepředu početné skupiny běžkyň. Sára Bejlek se nadále blízkla na tenisovém turnaji v Cincinnati, kde v českém duelu zdolala Barboru Krejčíkovou 7-6-4. Touto výhrou navázala na předchozí úspěch proti Karolíně Plíškové. Radost českým fanouškům dělá i Marie Bousková, která porazila Italanku Lucrezii Stefaniniovou 6-2, 6-4. České jezdectví zažilo na mistrovství světa v Cáchách historický průlom, když české družstvo dosáhlo na 10. místo. Skvělý výkon všech tří jezdců zajistil týmový úspěch ve všestrannosti. V roce 2024 se tedy českému jezdectví podařilo dosáhnout nového milníku v tomto prestižním sportu. Na mistrovství Evropy v atletice držíme palce Kristýnu Sasínek-Mäki, která je poslední českou nadějí na medaili v běhu na 1500 metrů. Sledujte přímý přenos na ČT Sport a ČT Sport Plus, kde se možná dočkáme napínavého závěru. Možná by si česká výprava zasloužila nakonec medaili jako bonus za své sportovní úsilí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne na Rádiu B. Neboj se uvolnit.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Během rekordních veder v Česku se zvýšil počet úmrtí, což je běžnější než obvykle v tomto období. Vlna horka má prokazatelně negativní dopady na lidské zdraví. Přesné statistiky obětí budou k dispozici za několik měsíců. Česko čeká změna počasí, kdy se horké a suché dny střídají s ochlazením a deštivými přeháňkami. Očekávané teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů, přičemž tropických 30 stupňů naměříme jen na jižní Moravě. O víkendu se počasí stabilizuje, ubude srážek a slunce vykoukne častěji. Letošní komunální a senátní volby v říjnu představují pro Martina Kupku za ODS, Jana Grolicha za KDU-ČSL a Matěje Ondřeje Havla za TOP 09 první zkoušku v rolích předsedů. Tyto volby nejsou jen soupeřením o politickou sílu ve vedení měst, obcí a horní parlamentní komoře, ale také o významný příjem do stranické pokladny. Výsledky mohou v opozičních stranách přinést podstatné změny. Na silnici Inné v Lomítko 3, která spojuje dálnici D1 s rakouskými hranicemi, se mezi lety 2010 a 2025 stalo více než 6 000 nehod, při nichž zahynulo 143 lidí. Přestože počet nehod zůstává stabilní, počet obětí se snížil na méně než polovinu, což naznačuje zvyšující se bezpečnost silniční dopravy. Statistiky ukazují pozitivní vývoj, který připisujeme lepší infrastruktuře a účinnějším bezpečnostním opatřením. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestředně.

Fort Knox 5. Další Amerika na rádiu B. Tentokrát se navrátíme do roku 2004, kdy vznikla tahle optimismem nabitá skladba The Brazilian Hipster. Posloucháte právě teď na

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Kristýna Sasínek-Mäki se na mistrovství Evropy v běhu na 1500 metrů umístila na 7. místě, což hodnotí s vděčností. Ačkoliv by jako pravá sportovkyně ráda dosáhla lepšího výsledku, byla spokojená s výkonem, který předvedla v sobotním postupovém běhu. Ve finále jí trochu mrzelo, že se neudržela více vepředu početné skupiny běžkyň. Sára Bejlek se nadále blýskla na tenisovém turnaji v Cincinnati, kde v českém duelu zdolala Barboru Krejčíkovou 7-6 a 6-4. Touto výhrou navázala na předchozí úspěch proti Karolíně Plíškové. Radost českým fanouškům dělá i Marie Bousková, která porazila Italanku Lucrezii Stefaniniovou 6-2, 6-4. České jezdectví zažilo na mistrovství světa v Cáchách historický průlom, když české družstvo dosáhlo na 10. místo. Skvělý výkon všech tří jezdců zajistil týmový úspěch ve všestrannosti. V roce 2024 se tedy českému jezdectví podařilo dosáhnout nového milníku v tomto prestižním sportu. Na mistrovství Evropy v atletice držíme palce Kristýnu Sasínek-Mäki, která je poslední českou nadějí na medaili v běhu na 1500 metrů. Sledujte přímý přenos na ČT Sport a ČT Sport Plus, kde se možná dočkáme napínavého závěru. Možná by si česká výprava zasloužila nakonec medaili jako bonus za své sportovní úsilí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Zprávy na rádiu B. Během rekordních veder v Česku se zvýšil počet úmrtí, což je běžnější než obvykle v tomto období. Vlna horka má prokazatelně negativní dopady na lidské zdraví. Přesné statistiky obětí budou k dispozici za několik měsíců. Česko čeká změna počasí, kdy se horké a suché dny střídají s ochlazením a deštivými přeháňkami. Očekávané teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů, přičemž tropických 30 stupňů naměříme jen na jižní Moravě. O víkendu se počasí stabilizuje, ubude srážek a slunce vykoukne častěji. Letošní komunální a senátní volby v říjnu představují pro Martina Kupku za ODS, Jana Grolicha za KDU-ČSL a Matěje Ondřeje Havla za TOP 09 první zkoušku v rolích předsedů. Tyto volby nejsou jen soupeřením o politickou sílu ve vedení měst, obcí a horní parlamentní komoře, ale také o významný příjem do stranické pokladny. Výsledky mohou v opozičních stranách přinést podstatné změny. Na silnici Inné v Lomítko 3, která spojuje dálnici D1 s rakouskými hranicemi, se mezi lety 2010 a 2025 stalo více než 6 000 nehod, při nichž zahynulo 143 lidí. Přestože počet nehod zůstává stabilní, počet obětí se snížil na méně než polovinu, což naznačuje zvyšující se bezpečnost silniční dopravy. Statistiky ukazují pozitivní vývoj, který připisujeme lepší infrastruktuře a účinnějším bezpečnostním opatřením. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: DJ Rum, jméno, které rezonuje v srdcích milovníků elektronické hudby, přináší svůj nový EP s názvem I Wander, vydaný pod labelem RNS Records. Tento britský DJ a producent známý svými experimentálními přístupy a citlivým mixováním breakbeatů a ambientních tónů se zde vrací se sestavou, která destiluje energii jeho předchozího díla Under Tangled Silence do 16-minutové exploze znící v každém úderu jako sofistikovaný taneční zážitek. I Wander je nejen důkazem jeho zaměření na detaily, ale i hluboce zakořeněného a osobitého zvuku, který i v roce 2023 nadále zanechává trvalý dojem na posluchače. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.
3: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne na Rádiu B.
4: Zpomal s námi. Na Bčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Kristýna Sasínek-Méky se na mistrovství Evropy v běhu na 1500 metrů umístila na 7. místě, což hodnotí s vděčností. Ačkoliv by jako pravá sportovkyně ráda dosáhla lepšího výsledku, byla spokojená s výkonem, který předvedla v sobotním postupovém běhu. Ve finále jí trochu mrzelo, že se neudržela více vepředu početné skupiny běžkyň. Sára Bejlek se nadále blýskla na tenisovém turnaji v Cincinnati, kde v českém duelu zdolala Barboru Krejčíkovou 7-6-4. Touto výhrou navázala na předchozí úspěch proti Karolíně Plíškové. Radost českým fanouškům dělá i Marie Bousková, která porazila Italanku Lucrezii Stefaniniovou 6-2, 6-4. České jezdectví zažilo na mistrovství světa v Cáchách historický průlom, když české družstvo dosáhlo na 10. místo. Skvělý výkon všech tří jezdců zajistil týmový úspěch ve všestrannosti. V roce 2024 se tedy českému jezdectví podařilo dosáhnout nového milníku v tomto prestižním sportu. Na mistrovství Evropy v atletice držíme palce Kristýnu Sasínek-Méky, která je poslední českou nadějí na medaili v běhu na 1500 metrů. Sledujte přímý přenos na ČT Sport a ČT Sport Plus, kde se možná dočkáme napínavého závěru. Možná by si česká výprava zasloužila nakonec medaili jako bonus za své sportovní úsilí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

je důsledkem jejího kontroverzního posudku o škodlivosti očkování proti COVID-19, vytvořeného pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára. Rozhodnutí vyvolává širokou debatu o roli znalců v citlivých zdravotních tématech. Starosta města Ralsko, Miloslav Tůma z ANO, nechal vybudovat nahrávací studio za částku přesahující 400 tisíce korun ve vnitřních prostorách radnice. Tento krok se uskutečnil bez jakéhokoliv oficiálního schválení městského zastupitelstva či rady. Otázkou zůstává, jakým způsobem byly finanční prostředky přiděleny na tuto neobvyklou investici. Vyšetřování údajně neoprávněně vyplacených dotací pro Agrofert nyní kompletně spadá pod úřad Evropského veřejného žalobce, rozhodlo nejvyšší státní zastupitelství. Předešlá část případu byla řešena pražskými vrchními žalobci. NSZ se rozhodlo, že není důvod vyšetřování štěpit do dvou linií. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Music. Play. Music.
1: News. News.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které se očekávají v pondělí na většině území Česka. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil výstrahu, zejména pro jihovýchodní polovinu země, kde je aktuálně vyhlášen vysoký stupeň nebezpečí. Buďte opatrní a sledujte aktuální informace o počasí, abyste zabránili možnému nebezpečí. Ministerstvo spravedlnosti odebralo Soně Pekové její znalecké oprávnění, které jí umožňovalo poskytovat posudky v oblastech molekulární genetiky, biologie a mikrobiologie. Tento krok je důsledkem jejího kontroverzního posudku o škodlivosti očkování proti COVID-19, vytvořeného pro slovenského vládního zmocněnce proti COVID-19, vytvořeného pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára. Rozhodnutí vyvolává širokou debatu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Česká baseballová reprezentace se chystá na podzim plný výzev, kdy se bude účastnit německé série v Třebíči a Olomouci na začátku října. Manažer týmu Pavel Chadim má připravenou strategii, která sází na mladé hráče a zdravou konkurenci. Na konci listopadu čeká české baseballisty kvalifikace na prestižní turnaj Premier 12. České basketbalové týmy představily nové dresy s unikátními designy, které hráče doslova obepnou jako druhá kůže. První personifikované trikoty v historii českého basketbalu přicházejí včas na start před kvalifikace mistrovství Evropy mužů 2029 počátkem srpna. Sledujte mistrovství světa žen v Německu od 4. do 13. září na ČT Sport. Kristýna Sasínek-Meky se na mistrovství Evropy v běhu na 1500 metrů umístila na 7. místě, což hodnotí s vděčností. Ačkoliv by jako pravá sportovkyně ráda dosáhla lepšího výsledku, byla spokojená s výkonem, který předvedla v sobotním postupovém běhu. Ve finále jí trochu mrzelo, že se neudržela více vepředu početné skupiny běžkyň. Sara Bejlek se nadále blýskla na tenisovém turnaji v Cincinnati, kde v českém duelu zdolala Barboru Krejčíkovou 7-6, 6-4. Touto výhrou navázala na předchozí úspěch proti Karolíně Plíškové. Radost českým fanouškům dělá i Marie Bousková, která porazila Italanku Lucrezi Stefaniniovou 6-2, 6-4. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Podle nového indexu solidarity darují Češi každý rok přes 23 miliard do různých dobročinných fondů a každý třetí dospělý se účastní dobrovolnické činnosti. Tato práce má hodnotu 35 miliard korun a odpovídá 93 tisícům plných pracovních úvazků. Česká republika tak patří mezi nejštědřejší národy světa. Na první pohled vypadá jako veterán z 1929, ale pod pláštěm ukrývá moderní technologie. LED ultralightem Junkers. A 50 Junior nabízí nezapomenutelný pohled z otevřeného kokpitu. Tento unikátní zážitek čeká na dobrodruhy kolem krásné Prahy. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které se očekávají v pondělí na většině území Česka. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil výstrahu, zejména pro jihovýchodní polovinu země, kde je aktuálně vyhlášen vysoký stupeň nebezpečí. Buďte opatrní a sledujte aktuální informace o počasí, abyste zabránili možnému nebezpečí. Ministerstvo spravedlnosti odebralo Soně Pekové její znalecké oprávnění, které jí umožňovalo poskytovat posudky v oblastech molekulární genetiky, biologie a mikrobiologie. Tento krok je důsledkem jejího kontroverzního posudku o škodlivosti očkování proti COVID-19, vytvořeného pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára. Rozhodnutí vyvolává širokou debatu o roli znalců v citlivých zdravotních tématech. A teď zpátky k vaší oblíbené

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Česká baseballová reprezentace se chystá na podzim plný výzev, kdy se bude účastnit německé série v Třebíči a Olomouci na začátku října. Manažer týmu Pavel Chadim má připravenou strategii, která sází na mladé hráče a zdravou konkurenci. Na konci listopadu čeká české baseballisty kvalifikace na prestižní turnaj Premier 12. České basketbalové týmy představily nové dresy s unikátními designy, které hráče doslova obepnou jako druhá kůže. První personifikované trikoty v historii českého basketbalu přicházejí včas na start před kvalifikace mistrovství Evropy mužů 2029 počátkem srpna. Sledujte mistrovství světa žen v Německu od 4. do 13. září na ČT Sport. Kristýna Sasínek-Meky se na mistrovství Evropy v běhu na 1500 metrů umístila na 7. místě, což hodnotí s vděčností. Ačkoliv by jako pravá sportovkyně ráda dosáhla lepšího výsledku, byla spokojená s výkonem, který předvedla v sobotním postupovém běhu. Ve finále jí trochu mrzelo, že se neudržela více vepředu početné skupiny běžkyň. Sara Bejlek se nadále blízkla na tenisovém turnaji v Cincinnati, kde v českém duelu zdolala Barboru Krejčíkovou 7-6, 6-4. Touto výhrou navázala na předchozí úspěch proti Karolíně Plíškové. Radost českým fanouškům dělá i Marie Bousková, která porazila Italanku Lucrezi Stefaniniovou 6-2, 6-4. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Naše big beatové srdce na rádiu.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti cestování máme fascinující zprávu o pláži Damejša v Číně. I když má pouhých 1,8 kilometru, dokáže přilákat až 200 tisíc návštěvníků najednou, čímž se stává nejpřelidněnější pláží na světě. Pro příště si rozmyslete, kam se chcete na dovolenou vydat. Díky za poslech a naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Podle nového indexu solidarity darují Češi každý rok přes 23 miliard do různých dobročinných fondů a každý třetí dospělý se účastní dobrovolnické činnosti. Tato práce má hodnotu 35 miliard korun a odpovídá 93 tisícům plných pracovních úvazků. Česká republika tak patří mezi nejštědřejší národy světa. Na první pohled vypadá jako veterán z 1929, ale pod pláštěm ukrývá moderní technologie. LED ultralightem Junkers. A 50 Junior nabízí nezapomenutelný pohled z otevřeného kokpitu. Tento unikátní zážitek čeká na dobrodruhy kolem krásné Prahy. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které se očekávají v pondělí na většině území Česka. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil výstrahu, zejména pro jihovýchodní polovinu země, kde je aktuálně vyhlášen vysoký stupeň nebezpečí. Buďte opatrní a sledujte aktuální informace o počasí, abyste zabránili možnému nebezpečí. Ministerstvo spravedlnosti odebralo Soně Pekové její znalecké oprávnění, které jí umožňovalo poskytovat posudky v oblastech molekulární genetiky, biologie a mikrobiologie. Tento krok je důsledkem jejího kontroverzního posudku o škodlivosti očkování proti COVID-19, vytvořeného pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára. Rozhodnutí vyvolává širokou debatu o roli znalců v citlivých zdravotních tématech. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Tvoje srdce bije v hausovém rytmu.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: DJ Rum, jméno, které rezonuje v srdcích milovníků elektronické hudby, přináší svůj nový EP s názvem I Wander, vydaný pod labelem RNS Records. Tento britský DJ a producent známý svými experimentálními přístupy a citlivým mixováním breakbeatů a ambientních tónů se zde vrací se sestavou, která destiluje energii jeho předchozího díla Under Tangled Silence do 16-minutové exploze znící v každém úderu jako sofistikovaný taneční zážitek. I Wander je nejen důkazem jeho zaměření na detaily, ale i hluboce zakořeněného a osobitého zvuku, který i v roce 2023 nadále zanechává trvalý dojem na posluchače. A nyní si pustíme vaší oblíbenou

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Česká baseballová reprezentace se chystá na podzim plný výzev, kdy se bude účastnit německé série v Třebíči a Olomouci na začátku října. Manažer týmu Pavel Chadim má připravenou strategii, která sází na mladé hráče a zdravou konkurenci. Na konci listopadu čeká české baseballisty kvalifikace na prestižní turnaj Premier 12. České basketbalové týmy představily nové dresy s unikátními designy, které hráče doslova obepnou jako druhá kůže. První personifikované trikoty v historii českého basketbalu přicházejí včas na start před kvalifikace mistrovství Evropy mužů 2029 počátkem srpna. Sledujte mistrovství světa žen v Německu od 4. do 13. září na ČT Sport. Kristýna Sasínek-Meky se na mistrovství Evropy v běhu na 1500 metrů umístila na 7. místě, což hodnotí s vděčností. Ačkoliv by jako pravá sportovkyně ráda dosáhla lepšího výsledku, byla spokojená s výkonem, který předvedla v sobotním postupovém běhu. Ve finále jí trochu mrzelo, že se neudržela více vepředu početné skupiny běžky. Sara Bejlek se nadále blízkla na tenisovém turnaji v Cincinnati, kde v českém duelu zdolala Barboru Krejčíkovou 7-6, 6-4. Touto výhrou navázala na předchozí úspěch proti Karolíně Plíškové. Radost českým fanouškům dělá i Marie Bousková, která porazila Italanku Lucrezii Stefaniniovou 6-2, 6-4. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Podle nového indexu solidarity darují Češi každý rok přes 23 miliard do různých dobročinných fondů a každý třetí dospělý se účastní dobrovolnické činnosti. Tato práce má hodnotu 35 miliard korun a odpovídá 93 tisícům plných pracovních úvazků. Česká republika tak patří mezi nejštědřejší národy světa. Na první pohled vypadá jako veterán z 1929, ale pod pláštěm ukrývá moderní technologie. LED ultralightem Junkers. A 50 Junior nabízí nezapomenutelný pohled z otevřeného kokpitu. Tento unikátní zážitek čeká na dobrodruhy kolem krásné Prahy. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které se očekávají v pondělí na většině území Česka. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil výstrahu, zejména pro jihovýchodní polovinu země, kde je aktuálně vyhlášen vysoký stupeň nebezpečí. Buďte opatrní a sledujte aktuální informace o počasí, abyste zabránili možnému nebezpečí. Ministerstvo spravedlnosti odebralo Soně Pekové její znalecké oprávnění, které jí umožňovalo poskytovat posudky v oblastech molekulární genetiky, biologie a mikrobiologie. Tento krok je důsledkem jejího kontroverzního posudku o škodlivosti očkování proti COVID-19, vytvořeného pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára. Rozhodnutí vyvolává širokou debatu o roli znalců v citlivých zdravotních tématech. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Naše Big Beatové srdce na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Johnny Depp se možná vrátí jako ikonický kapitán Jack Sparrow v připravovaném šestém díle úspěšné filmové série Piráti z Karibiku. Producent Jerry Bruckheimer podsta Disney Legends prozradil, že s Deppem probíhají jednání a pracuje se na scénáři. Pokud vše půjde podle plánu, fanoušci se dočkají pokračování v roce 2026. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne na rádiu Béčko.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Česká baseballová reprezentace se chystá na podzim plný výzev, kdy se bude účastnit německé série v Třebíči a Olomouci na začátku října. Manažer týmu Pavel Chadim má připravenou strategii, která sází na mladé hráče a zdravou konkurenci. Na konci listopadu čeká české baseballisty kvalifikace na prestižní turnaj Premier 12. České basketbalové týmy představily nové dresy s unikátními designy, které hráče doslova obepnou jako druhá kůže. První personifikované trikoty v historii českého basketbalu přicházejí včas na start před kvalifikace mistrovství Evropy mužů 2029 počátkem srpna. Sledujte mistrovství světa žen v Německu od 4. do 13. září na ČT Sport. Kristýna Sasínek-Meky se na mistrovství Evropy v běhu na 1500 metrů umístila na 7. místě, což hodnotí s vděčností. Ačkoliv by jako pravá sportovkyně ráda dosáhla lepšího výsledku, byla spokojená s výkonem, který předvedla v sobotním postupovém běhu. Ve finále jí trochu mrzelo, že se neudržela více vepředu početné skupiny běžkyň. Sara Bejlek se nadále blízkla na tenisovém turnaji v Cincinnati, kde v českém duelu zdolala Barboru Krejčíkovou 7-6, 6-4. Touto výhrou navázala na předchozí úspěch proti Karolíně Plíškové. Radost českým fanouškům dělá i Marie Bousková, která porazila Italanku Lucrezi Stefaniniovou 6-2, 6-4. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
2: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
3: Zeměkoule.

0: Sláva na zdar výletu, nezmokli jsme a jsme tu, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, milí posluchači, vás bloudilí cestovatelé jsou zpět.
0: A vítají vás u dalšího pokračování srdce rvoucího pořadu Země koule.
1: No, Cvrndo, teď jsme to pěkně zanedbali, musím říct.
0: Jo, ale to bylo takový pestřejší, řekněme, a neměli jsme úplně tolik času na toto nějak nahrát, ale pevně věřím, že teď na podzim to doženem.
1: Přesně tak, chtěli jsme si taky trošku užít a dát si pauzu, ale teď jsme už zpět a v plný parádě.
0: To jako neznamená, že bychom se nějak jako užívali ve velkým nějak jako zlé, to jsme spíš třeba jako výletovali a různě
1: přesně tak.
0: Cestovali i bez mikrofonů, takzvaně.
1: No a kam, Cvrndo, dneska vyrážíme vůbec?
0: Lobo, dneska to mám takový trošku speciální. Prozradíme to teda rovnou. Vyrážíme, přátelé, za surfem, což znamená... Vyrážíme, přátelé, za surfem, což znamená, že nás budou čekat takový tradiční surfa-

0: Nějak tak to popakujem, určitě fernet přibalíme, však to znáte, přátelé, posaďte se pohodlně a já myslím, že můžeme pomalu odstartovat dnešní výlet.
1: Odstartujeme, co vím, do co vůbec, ale ta Cessna poletí.
0: No já nevím, celý léto tam stála mezi těma svištěma na letišti, tak doufám, že to bude jako v pohodě. Ale natankujeme, nakopneme, uvidíme.
1: No, já si myslím, to bude dlouhý let, tak aby to bylo v cajku.
0: No, tak uvidíme, Priuser. Přátelé, jdeme na to a začínáme.
1: Tak jo, jdeme na to, tohle je Zeměkoule na Bčku.
0: S Cvrnou a Lobem.

0: Tak já jsem rád, že jsi to nakopnul, Cvendo, tu cestu naší.
1: No, byl to docela nákop, ale přátelé, sedíme krásně připoutaný v kokpitu a vyrážíme směrem k dobrodružství.
0: Kde jsme teď, Cvendo?
1: No, pomalučku opouštíme Českou republiku, míříme směrem na západ, takže se teď
0: pomalu... To je prv, jo, to už letím asi 3 hodiny.
1: Jsme z Roudnice. Přátelé, určitě slyšíte zvuk motoru, tak pomalučku máme dosekaný trávník na runwayi, takže můžeme vyrazit. Ne, to krásný letadýlko naše, krásně jsme ho nakopli a poletíme nad Německem. Myslím, že už bychom asi mohli prozradit první destinaci, kam máme namířeno, protože dneska jich bude o trošku víc.
0: No, jako první destinaci si dáme Havaj, Havajský ostrovy.
1: Takže vyrážíme za kořenami surfů, kořeny surfů možná.
0: Přesně tak, já taky Cvrno musím říct, že po první skladbě jsem si jistý, že nás čeká dneska spousta hudy.

0: hudebních klenotů.
1: Jo, máme tam připravené docela specialitky a taky vzhledem k tomu, že máme na výběr z takových jako víc, řekněme, národností, tak je to docela zajímavý na vybírání.
0: Bude to pěkně pestrý, přesně tak.
1: No a už tady asi zapnu autopilot a pomalušku by mohla přijít ta letuška kozatá, co?
0: Jo, objednal si nějakou.
1: Není tu nikdo, mám tady dva ruksaky.
0: Zamřená v kufru, ty.
1: Jedny ploutve jsem si vzal, surf teda nemám, doufám, že nám tam nějaký půjčej. A zároveň proviant, mám tady nějaký májky, ale tradičně, myslím, že po výletu na Balkánce asi nestratíme.
0: Tak hlavně, že máme ferneta.
1: Jo, jo, vzal jsem. Tak jako vždycky, no a co se tak asi kalí na tom vůbec? Myslím, že něco z kokosového mlíka, nebo něco takového.
0: Řekl bych, že nějaký takovýhle věc. Tam pojedou podle mě hodně koktejly nějaký.
1: To mám docela rád.
0: Ovoce a něco slabšího.
1: Dobro, tak my se pomalučku necháme překvapit. Já tam posílám autopilota a vy si s náma společně poslechněte další havajskou pecku.
0: Jdeme na to.

0: To je výhled, co?
1: To je výhled, teda Cvrnda začíná mít strach. Milí posluchači, jenom abych vám to přiblížil, tak Cvrnda se chystá na přistávací manévr a já mám trošku vždycky strach při tady té situaci.
0: Ne nadarmo, se mi říká šavlozubý trigger přistávání.
1: Jo, jo, je to tak.
0: Vůbec mi to nejde a většinou je to takový pokus omyl. Ale já pevně věřím, že dneska to bude na první dobrou a už tak jako kroužím nad tím letištěm po třetí teda, neříkám, ale myslím si, že teď to zvládnem, takže pomalu přidrž se něčeho, připoutej se a já to stahávám dolů, no.
1: Stahávaj to. Ty vol, Cvrndo, ty je zase klasika.
0: Dobrý, jsme tu, přátelé, vítejte na Havaji, konkrétně na ostrově Oahu. A posádka letadla se s váma loučí, doufám tímto, já to tamhle zaparkuju trošku a...
1: No, ale Cvrndo, musím říct, že tentokrát to bylo docela dobrý, ale...
0: No, já jsem se teda polil celý tím kafem, co jsem si bral na cestu.
1: Děkuju ti.
0: Takže já se ještě převlíknu.
1: Že jsi mě polil a pojďme na další skladbu, dáme se trošku do cajku a omrknem, kam zajdeme jako na první místo.
0: Předpokládám, že na pláž nebo do baru, jak nás znám.
1: Taky bych řekl.
0: No nic, tak jdeme na to. Vítejte na Havaji.
1: Je to tak.

0: tak, Svrndl, to je pohodička, víc.
1: To je pohoda, teda.
0: Já bych řekl.
1: My jsme se tady, přátelé, krásně vyvalili v takovým bárku, kousek od letiště. Takže ty, vy, kteří jste typovali, že nejprve zaplujeme na bar místo do, na pláž, tak jste typovali správně.
0: No ale my jsme kousek od letiště, ale tady to vypadá už krásně, že jo? To
1: je... Jo, je to tady taková Havaj.
0: Přesně, to je pohodička.
1: Ale co mě teda mrzí, že nás na tom letišti nevítali takový ty prsatice snědý s těma kokosákama přes prsa a s těma věncema těch kytek.
0: Ty nás budou vítat až později, Cvrndo.
1: Jo, takhle, takže jsme o to nepřišli.
0: Všechno je dohodnutý.
1: To je právě jeden z mých jako cílů tohohle výletu, takže to mám radost.
0: No, aspoň doufám, že Ingrid to jako zařídila.
1: Pravda, my jsme měli pozdravit naší krásnou zpěvatelku Ingrid za tenhle ten krásný výlet. No,
0: jo, napánovala to skvěle.
1: Jestli tam budou tady ty erosenky, tak já budu jedině rád.
0: Ale Cvrndo, my máme vždycky jakou tradici, že zmiňujeme to letiště, kde přistáváme.
1: Na které jsme přistáli. Mm-hmm. Jo, já mám s tím trochu problém, přátelé. Ono to jde debilně to vyslovit. Je to Daniel K. Inouye, jestli to čtu dobře. National Airport samozřejmě.
0: Super, mezinárodní letiště Honolulu.
1: No, tak tomu říkají normálně, abych se to asi držel.
0: Přesně, přesně.
1: Ještě, aby jsme ho nějak, řekněme, blbě nevyslovili a nebyly z toho nějaký nepříjemnosti tady mezinárodní.
0: No a my už tady sedíme v bárku a dáváme si první drinčiky.
1: Co máme dobrýho, Lobo? Popiš to divákům.
0: No ale vypadá to jako hodně fresh a stejně tak to i chutná. To žluto-červený takový, no. Přesně tady to jsem si představoval, že tu budu pít.
1: Koktejlíček, já jsem si teda nechal udělat kokosovej, abych řekl pravdu. Měli jsme teda na výběr, ještě tam byly některý, jmenovalo se Blue Hawaii, ale on to vypadalo docela prapodivně, takže jsem si vzal kokosovej drink a nemůžu si to vynachválit, je to s tím jejich bílým rumem. Tadá!
0: No dá se to, neříkám nic.
1: Ten rum konkrétně se jmenuje Hanalei, nebo je od firmy Hanalei.
0: Honalei.
1: No, tak Honalei, ano.
0: No tak jo, tak Honalei.
1: Takže my si
0: nalej,
1: dáme si ještě trošku do trumpety a pak už nás asi ta pláž určitě nemine.
0: No přesně, musíme taky začít ty první sjíždění vln, jsem chtěl říct.
1: Ano, ano, protože my jsme se trošku přecenili úvodem tohohle pořadu, my jsme vlastně ani jeden na surfu nikdy nestáli, takže to možná bude ještě trošku zábavnější, než by mělo být.
0: No nic, jdeme na další skladbu a za chvilku na pláži.
1: Honolulu!

0: Takže milí posluchači, jak nám nastínila skladba, která nám dohrála Beach in Hawaii, tak přesně tak se děje. My jsme na pláži v Hawaii, pohodička.
1: Konečně jsme dorazili k těm krásným vlnám. My jsme na pláži Waikiki, možná vám ten název něco řekne. Lobo teď zjistil takovou zajímavost o té pláži a o Peterovi Nagim.
0: Jo, no, to si pustíme za chvilku až, ale...
1: Tak to řekni.
0: Co myslíš?
1: No, že napsal písničku a naspíval.
0: No, jasně, tak znáte určitě skladbu Waikiki nebo Waikiki Raga, jak se to jmenuje, nejsem si úplně jistý. A je to od Petra Nagiho. Já jsem si celou dobu myslel, že to je nějaká zahraniční kapela, ale je to od našeho Petra.
1: Já jsem to vlastně viděl i s klipem teďkon napřímo od Loba a ani do toho klipu bych to neřekl, že to je Peter Nagy.
0: Jo, vypadá to dost zahraničně.
1: No a my už jsme se tady odchytli takovýho týpečka, který nám nejenom že pučí surfy a takový ty neoprény, ale zároveň by nám mohl jakoby ukázat nějaký základy a trošku nás ponaučit. Protože přeci jenom máme před sebou velký surfový výlet v dnešním díle.
0: Je to tak, no a Cvrndo, znáš nějakou historii toho surfu, jak to vlastně vznikalo?
1: No vím, že jezdili jako by Havajani vody jak těživa, by se dalo říct, a dřív tak nějak na břiše v posedu, někdy v postoji, ale to je tak nějak celý, co o tom vím, poučíš mě.
0: Ale oni začínali jakoby surf jako takovej, vzniknul jako na pomoc rybářům, aby dostávali ty svý úlovky na břeh, tak prostě používali ty surfy, aby zdolávali ty vlny. Mm-hmm. No, je to docela zajímavý, no a pak se z toho stal koníček pro ně, no. Začali surfovat, i když nechodili na ryby, a tak vlastně to celý začalo.
1: No a do dnešní doby se to dostalo vlastně, že i na olympiádě.
0: No vlastně jo, máš pravdu, v Tokiu už bylo to, no, v Tokiu už bylo surfování na olympiádě. No, jak to dosáhli, jak Havajani přece jenom tyhle docílili toho a dostali surfování na olympiádu.
1: Přitom vypadají takový poklidný, pohodový, krásně si tady pokolujou na té pláži.
0: No.
1: Já doufám, že se nasoukám do toho neoprénu, to tyma... Má to dost nepříjemně, o číslo menší mě přijde, než by to muselo být.
0: Já myslím, že tady neopren nepotřebuješ, Cvrndo.
1: No a proč nám ho tady dával teda?
0: No, protože ty jsi řekl, že si ho vemeš, ale tady je teplo, tady nepotřebuješ neopren.
1: A tamhle ty v nich taky jezdí, já si myslím, jestli v té vodě nebudeme rozmáchaný a nebude nám zima právě.
0: Fakt jo, no tak jo, tak no, já si tak... Jako je fakt, že tamhle ty jsou taky v neoprenu, tak já si taky radši vemu, no.
1: Zkus si to nazvou. Ježiši Kriste.
0: No úplně tak, příjemný to není, ale tak...
1: Mokrý je lastňáky, bože můj.
0: Asi to musí být, no tak jdem zkusit.
1: Říká, já potřebuji ještě Ježiši Kriste, z toho se musím zase vysoukat. Přátelé, dejte mi chvilku, poslechněte si nějakou krásnou písničku a já si tady ještě vyřídím velké zasedání a pak až vyrazíme.
0: Jo, tak jo, Cvrndo, no co se dá dělat? Za chvilku na vlně.
1: No, na vlnách našeho rádia Bčko. A pořadu Země koule samozřejmě.

0: Hodně v pohodě, víte, jak tady vyhrávají všude.
1: No je to tady takový výherní, ano. Vlastně pro nás to byla docela výhra, že jsme dorazili také na Havaje, že si tady můžeme užívat zatímco vy prožíváte takovýto deštivý září, začátek října u nás v republice.
0: Jako nedá se nic dělat a užíváme si to velice.
1: Mě trošku mrzí, že se vždycky musíme vrátit, že vlastně ty výlety jsou takový jednorázový, mnohdy na 2-3 dny, že vlastně kvůli práci si nemůžeme dovolit větší Havaj.
0: No jo, no. Co říkáš na první lekci surfování?
1: A abych přiznal barvu, tak mi to moc nešlo, ale zároveň jsem takový učenlivý člověk a tyhle věci myslím, že by mi mohly jako, jak to říct, že by mi to nebylo proti srsti, takže pevně věřím, že další jako lekce bude pro mě přínosná a...
0: Ale cvrndo, si to. Poradil bych ti, vem si větší prkno. Čím větší prkno budeš mít, tím se ti to bude s nás učit.
1: Mě to holky taky vždycky říkali, no, ale nevím. Ale já jsem si říkal, že jsem mrňavej, že si vemu jakoby to menší. Zároveň můžu si nechat doporučit samozřejmě, protože tomu prd rozumím, mohl bych mít větší balans na tom.
0: Ale víš o tom vlastně, že takový surfování, jako jaký ho známe, vlastně vůbec nemuselo existovat v dnešní době?
1: Nevím.
0: No, člověče, mohlo to tak být, protože v nějakém roce 1778 sem připlul James Cook, objevil Havajské ostrovy, zároveň surfování a jako je fakt, že tu informaci o tom surfování přivezl zpátky do Evropy, ale přivezl sebou taky různé nemoci a většina Havajčanů normálně vymřela. Bylo tam nějakých 400 tisících a zůstalo jich 40 tisíc, takže málem vymřeli tady.
1: Oni dělali docela ty objevitelky prasárny, no. Takže Bůh ví, jaký nemoci sebou měli, no.
0: Pak ještě zároveň tady byly nějaký, jak se tomu říká, ty, co učej nějaký náboženství. Misionáři.
1: No, tak já jsem chtěl říct věrozvěsti.
0: Ty jim tady ještě, no, tak to je v podstatě podobný. Oni jim tady začali to určovat vlastně víru a změnili úplně život na celém, na spoustě těch míst, no.
1: Na ale ne vlastně. Nadarmo se říká havajského psa novým kouskům nenaučíš.
0: je to, no. Ale tady to nebylo moc pravidlo, nebo nebyla to tak pravda, no. Tady jich jenom pár zůstalo tak vytrvalých a díky nim vlastně to surfování zůstalo, no.
1: No což je vlastně dobře pro nás, protože jinak bychom ostrouhali a přišli bychom o takhle krásný výlet.
0: No, jak no, říkáš.
1: Ještě bych se tady trošku pookřál a asi v dalším vstupu bych ohlásil soutěž, protože jsme dlouho nevyhlašovali, nebo spíš nevyhlašovali vítěze. Tak už jsme prakticky vyřízení s ním, ale tak jako tak bychom vám mohli zadat další soutěž.
0: Ohlásíme soutěž a zároveň se asi přesuneme taky na jinou destinaci.
1: Rovnou, jo, mně se tady hrozně líbí.
0: Já myslím, že tam to bude ještě hezčí, cvrndo.
1: No dobrá, přátelé, nechme se překvapit a ještě nám tady chvilku dejte na pláži, já skočím ještě pro ty drinky, skvělý, je to fakt Havaj.
0: Tohle je Zeměkoule z Havaje a za chvilku pokračujeme.
1: Na Bčku s Lobem a Cvrkem.

0: No cvrndo, jak jsem ti říkal předtím o tom, že ten surf vlastně málem zaniknul díky těm kolonizátorům tady,
1: ano.
0: Tak pak ještě zaniknul vlastně jednou. A bylo to kvůli druhý světový válce, člověče.
1: Mm-hmm. A to já tě doplním.
0: To mě doplň, prosím tě.
1: Protože my jsme se teď odebrali krásně na takový památník Pearl Harboru a tematicky se nám to tady hodí, takže my si tak jako zaspomínáme pětně na tomhle místě na druhou světovou válku. Ne, že by nás to tehdy nějak jako ovlivňovalo, ale je to součást naší historie, takže by stálo za to si to nějak jako připomenout, co ty na to.
0: No určitě, já jako tuhle situaci jako Pearl Harbor si mi nejvíc připomíná ten film, který jsem viděl samozřejmě, a tam tenkrát to nevypadalo úplně pěkně, no, když tam umírali ty námořníci v té lodi a nemohli se dostat ven, to tady pěkně zbombardovali Japonci.
1: Já samozřejmě ten film neviděl, takže můžu jedině potvrdit.
0: Díky za potvrzení.
1: No, určitě to byl masakr, no.
0: Byl.
1: Díky tomu se vlastně zapojili Spojené státy do války a možná díky tomu jsme vlastně tam, kde jsme teď a nejsme.
0: No, Bůh ví, jak to mohlo být jinak, no.
1: No, ano, ano.
0: Každopádně
1: mohli jsme lítat na dovolenou s Wehrmachtem, ty vole.
0: Ale chtěl jsem ještě říct, že ta druhá světová válka vlastně měla taky nějaký benefity pro to surfování, no. Že se vlastně vznikly nebo nový technologie, viď? Objevil se neopren,
1: ano.
0: Nějaký sklolaminát na výrobu těch surfů, že to mohlo být lehčí a pak vlastně
1: začala tato skvělá
0: všechno
1: éra.
0: Všechno proti má i svý pro.
1: Takže vlastně ty válečníci nám zajistili dnešní surfové podmínky a materiál na naše surfařský prkínka.
0: Jo, tak hodně v úvozovkách, no. Ale máš pravdu.
1: No a ten Pearl Harbor mrknem dovnitř, vypadá to docela pěkně také zvenčí, taková hranatá budova, zajímavá pobřežní.
0: No, jako vypadá to docela hranatě, jak říkáš. Pane, nevím, no jdem se podívat dovnitř.
1: Já mám trošku strach, aby to nepůsobilo takovým jako smutným dojmem, když to povím. Víš, jestli nemáme takový jako trošku jiný zaměření, jestli jsme třeba nezaměřili dáme do té hospody, co kouká na rohu.
0: Ale možná máš pravdu, člověče.
1: Je, že bychom se jako připomněli, divákům se jako předvedeme v tom nejjasnějším světle a pojďme si sednout přece jenom ještě na nějaký rumíček. Nás už taky bude čekat trošku změna destinace za chvilku, takže buchví.
0: Tak jo, tak si jdem dát ještě jeden koktejl, rumíček a vyrazíme do jiný destinace.
1: Tak pomem.
0: Tak jo.

0: No a jak jsme hovořili na začátku dnešního dílu, tak my prakticky putujeme za surfem a tím pádem Havaj nebude naše jediná dnešní destinace. Bohužel musíme zbalit kufry.
1: Je to tak, no dneska to bude historie surfu a jako ty kufry se mi vůbec balit nechce, cvrndom. Na Havaj se mi mega líbí.
0: Je to tady skvělý, přátelé, já bych tady rád zůstal, ale přece jenom máme od Ingridky naplánovaný výlet, tak by to byla škoda nevyužít.
1: Je to pohodička, no.
0: Je to pohoda. Přátelé, my jsme vám slíbili soutěž, vyhlášení prakticky tým minulý. Už jsme o tom hovořili, že to bude v minulém vstupu, samozřejmě jsme na to zapomněli a přeci jenom máme chvilku na to si to vyhlásit teď, takže z balkánského dílu Lobokoho jsme to hledali, ať to zase nepokazím to jméno.
1: Hledali jsme srbskýho tenistu, cvrndo, který se jmenuje Novak Djokovic.
0: Ano, a gratulujeme Marcele z Roudnice, prakticky už jsme jí blahopřáli asi před měsícem, jestli se nepletu, měli jsme docela dlouhou pauzu, takže dárky jsou předaný, ale nahrává mi to trošku vodu na mlýn, že i v tomhle díle bychom si mohli opět o něco zahrát a opět něco poznávat.
1: Tak o co si zahrajeme, cvrno?
0: Lobo, zahrajeme si o trička Rádio B z naší samotné produkce.
1: No nekecej.
0: A dále to ještě není všechno a pivo dle vlastního výběru z pivotéky B.
1: No tak to musím taky soutěžit, škoda, že nemůžu.
0: Škoda, že znám správnou odpověď. Přátelé, nechodí nám správných odpovědí tolik, takže máte velkou šanci si s náma zasoutěžit a vyhrát. A co vlastně dneska hledáme? Přeci jenom jsme na Havaji, tak by to chtělo něco havajského.
1: Chtělo by to něco havajského. Takže dneska první nápověda. To, co hledáme, je spojený s havajskou kulturou, nebo spíš s havajským folklorem. To je první nápověda.
0: Tak taková surovější trošku.
1: No tak první je vždycky taková.
0: Takže já určitě musím zmínit, pokud víte, když já předpokládám, že zatím nevíte, tak správné odpovědi na info@radiob.cz a soutěžme společně o tričko a o pivo. Řekl jsem všechno?
1: No řekl si všechno, řekl to úplně perfektně, nemám co dodat. Maximálně to, že teďko si pustíme skladbu od našeho nejznámějšího českého surfaře.
0: A vy možná tušíte a pro ty, kteří netuší, tak se nechte překvapit.
1: Je to George Clooney.
0: Ano.
1: Ne, je to George Korn.
0: To George Popcorn.

0: No a my už jsme se pomalonku polehonku přesunuli do další destinace, která nás v dnešním díle čeká. Neletěli jsme úplně daleko, ale skončili jsme opět v Americe.
1: No já myslím, že jsme zas tak úplně blízko neletěli taky, cvrno. Do Ameriky to je 2000 mil za Havaje.
0: Aha. Píči, jo.
1: Ale to nevadí, jako... Možná se ti to zdálo rychlý, ale tak to bylo asi tím naším letadlem skvělým.
0: No já jsem to bral jako oproti té první cestě, že to nebylo zas tak z ruky. A přeci no jsme to měli raz, dva, to bylo jedna písnička a jsme tam.
1: No jo, no, ale zkrátka je to trošku dál.
0: Takže my se podíváme na další kořeny surfingu a zavítali jsme právě do Kalifornie. Chtěli bychom se kouknout do Santa Cruz, tak doufám, že tady pochytíme nějakou terminologii a pochytíme nějakou náladičku další.
1: No už jenom když slyším Santa Cruz, tak to mi automaticky spojuje s nějakým surfováním.
0: No, no, no, a všichni ty lidi jsou tady taky naladěný, je to teda úplně jiná atmosféra než na Havaji, ale když tady na to koukám, tak si myslím, že bychom taky nemuseli být úplně na špatný vlně.
1: Tady mi přijde, že je trošku víc hipstrů než na Havaji.
0: Tak no, ale zároveň je to třeba modernější teďko, není to možný?
1: Možná jo, no, možná na Havaji nejedou tolik s trendem.
0: Tak my pojedeme mimo všechny trendy. Tradičně zavítáme zase do nějaký hospody, jestli se nepletu.
1: Já myslím, že tady na tom, tady v Kalifornii ochutnáme, jako co budeme chtít. Myslím, že má nějakou typickou věc.
0: Typickou věc jistě nejsem, ale určitě je tady legální Mariánka. Takže pro lidi, co mají rádi Mariánku, tím nemyslím úplně nás, si přijdou na svý.
1: No tak ty sem mají. Přátelé, tak to vy jste si teda asi tady užili.
0: My to samozřejmě zkoušet nebudeme, ale...
1: Ne, my ne.
0: Vypadá to, že by se to tady vyzkoušet dalo, nebo kdybyste někdy jako to chtěli vyzkoušet, tak konkrétně tady by to za to stálo.
1: Ale tak my už jsme nechtěli vyzkoušet tolik věcí, viď?
0: Přesně tak, my jsme prakticky takový nevyzkoušivači.
1: No, my nic nevyzkoušíme v podstatě.
0: A pak jedeme se slzama domů, no. Takže my si tady pojeme sednout před hospodu.
1: A nedáme si drink.
0: A nebudeme koukat na ty lidi, jak je pijou, přátelé.
1: Nic, tak jo.
0: Den pro hulení, pro drinky a uvidíme se v dalším vstupu.
1: Tohle je Zeměkoule na Bčku.

0: Tak jak se ti líbí, Cvrndo, v Kalifornii?
1: Perfektní, přátelé, tohle je přesně místo, kde bych jednou chtěl trávit dovolenou. Sice jsem si něco takového říkal už vohavej, ale tohle je snad ještě lepší.
0: Tady je průser, že to je vždycky strašně rychlý a my si to tady nestačíme pořádně užít, no jako na tý dovolený.
1: Prakticky jsme nic nezažili, jen tak jsme se tady krásně vykydli, kecáme tady s nějakýma místňákama. Je to fakt příjemná destinace, přátelé.
0: Tady v baru jsme si dali dokonce i místního ferneta.
1: Je to takový bitter, není to vůbec špatný, ale přeci jenom fernet je fernet, co si budeme povídat. Tak já ještě pak zaběhnu na letiště a vemu si z letadla butylku, aby jsme i místním dali ochutnat ten náš, no.
0: Myslíš, že jsme to nevypili po cestě?
1: Já jsem měl za to, že tam ještě lahev je?
0: Jo, no tak jo, tak asi jo, no.
1: No uvidíme, tak jako tak, když tak to dopijem.
0: No dobrý, hele, já myslím, že bychom si teďko mohli dát naší novou rubriku, kterou jsme si vymysleli. To je taková soutěž mezi námi.
1: Jsme pro vás chtěli udělat ty díly trošku zajímavější a taky pro nás, aby jsme měli o čem hovořit.
0: Je to tak. A teďko si dáme první, kterou jsme vymysleli a nevím, jak bych to úplně popsal. Cvrndo, pomož mi.
1: Takže máme random generátor písmenek, bude to něco jako město moře kuře, kdy si zvolíme písmenko.
0: Přesně tak, a ten druhý na to vytvoří vlastně větu, která bude nějakým způsobem spojená s tím dílem, který právě posloucháte. Takže dneska konkrétně to bude surfařský.
1: A my myslíš ten druhý, nebo to uděláme oba tu větu? Já myslím, že by nebylo vůbec špatný, kdyby jsme ji oba zkusili.
0: Jo, takhle na ten jeden. Jo, no, tak to není špatný. No, tak jo, no, tak jo.
1: Tak já vám vygeneruju písmenko, já jsem si tady dal random letter generator.
0: A vůbec není problém, když budete jako hrát s náma a pak to klidně napište na náš mail info@radiob.cz a můžeme se pak společně zasmát nad tím, co jste stvořili.
1: A pobavit. Přátelé, já dám rovnou generovat jedno písmenko nový a je to K.
0: K.
1: Takže bychom vlastně měli vymyslet nějakou jako větičku na K, chápu-li to správně?
0: Je to ta, která bude nějak souviset se surfováním,
1: a
0: s Havajem, výletem. Kalifornií, že jo, a tak.
1: Dobro, takže vy se nechte překvapit, no a v návaznosti na minulou písničku bychom si měli dát písničku, která je prakticky takovým novodobějším remixem a pojďme si společně pustit Black Eyed Peas, co ty na to?
0: No, takovej, z čeho je sample, co dělám v boombapu.
1: Dobrá, tak pojďme na to.
0: Tak jdeme na to.
1: Kalifornia na Bčku v země guly.

0: Tak co, Lubo, napadlo tě takhle v Kalifornii něco na K?
1: Něco na K? No, něco mě napadlo, ale možná nejdřív začni ty, co do reči.
0: Takže já ještě jednou uvedu, my jsme si připravili každý písmenko, nebo měli jsme jedno společný a připravili jsme si na to písmenko nějakou větu, která by se třeba nějak vzdáleně týkala těch míst, kde dneska cestujeme a tak dále, takže naše písmenko bylo K a my jsme teď měli oba dva za úkol si připravit něco na K, takže moje taková narychlo spravená věta byla: kreativní kalifornský kastrát kráčí každý květen kolem křesťanského kostela kvapem, křičí kolem: kurvy, koks, ketamin, California cash, kokot. Co ty na to?
1: Slušně ulítlá záležitost, ale já jsem to nějak takhle čekal, jakože to bude. A myslím si, že tady ta rubrika tyhle bude mít celku úspěch, protože tohle to mě rozdalo.
0: Pokud teda nepadne na tvrdý I, já nevím, co bychom vymýšleli pak někde.
1: Tvrdý I bych vyřadil jako z celkově z našeho generátoru, ale jak jsme říkali, můžete i s námi vysoutěžit.
0: Takže třeba pokud vás taky napadá nějaká zajímavá věta na K, určitě nám ji pošlete a my se společně zasněme, třeba vám pošleme na oplátku nějakou výhru.
1: Tak teďko já jo teda.
0: Pojď to, bo co máš na K?
1: Tak já mám kapitální kormorán křičel. Krutá kultura Kalifornie, která konstatuje ke koncertu Karla Kryla krutý koncert, křtěný kapitánem Cookem.
0: Bože můj. No a myslím, že Káčko jsme docela trefili v Kalifornii. Já jsem se snažil to nějak jako osurfovat nebo udělat z toho nějakou ještě jako sportovní disciplínu, ale ono toho naká v tom moři moc není, no.
1: To ono.
0: Takže doufám, že jsme vás třeba pobavili, nebo že se vám třeba líbilo.
1: Jsem tam dal aspoň toho kormorána, víte.
0: Já jsem tam prakticky měl jenom to kalifornský kastrát, no, a California cash, tak to byly takový moje, vlastně ta Kalifornia byla pak už na C, no. Ty jsi vlastně toho Cooka jsme hovořili. Já si myslím, že jsme to zvládli také na poprvý, jako by tuhle rubriku celkem zdatně.
1: Asi jo, no.
0: Během písničky jsme si to připravili, takže pojďme si to klidně zopakovat v následujících dílech, mě to docela bavilo. A pokud vás to taky bavilo, tak určitě vyčkejte, máme ještě jednu takovouhle speciální soutěž rubriku pro nás, tak třeba se na ní ještě dostane.
1: Dneska to je samá nová rubrika.
0: No.
1: No a teďko už zase cestování po Kalifornii.
0: Stará dobrá fabrika.
1: Dáme si pecku a pak jsme zase zpět.
0: Tak pojďme na to, surf rock a jedem.

0: No, Kalifornia, Kalifornia, přátelé, tady je to další hrozně skvělá dovolená, Lubo. Já jsem z toho úplně nadšenej.
1: Zkrátka, California love.
0: Byla by asi škoda to tady celý prosedět v nějakých hospůdkách nebo v coffee shopech. Prakticky, co jsme přijeli, tak se tady jenom bavíme. Musíme za surfem.
1: No tak kvůli tomu jsme snad přiletěli, ne?
0: Přesně tak, takže náš další cíl, nebo my už tu prakticky jsme, jenom sedíme v hospodě Venice Beach, což je taková, řekněme, nejprofláklejší pláž, nebo jak bych to řekl, taková ta pobřežní cestička, nebo pobřežní...
1: Taková profláklost pro širokou veřejnost a, jak říkáš, cyklostezka pro surfy.
0: No a abyste si to představili, tak je to dlouhá cesta, řekněme, podél pláže, která je plná zajímavých obchůdků, co se týče streetwearu, najdete tady nějaký Supreme obchody, Rip and Dip shopy a takový, ale zároveň různý skateboardový místa, různý místa na posilování, na ježdění na kole, na bruslích, breakdanci.
1: Chodíte i různý týpci, co vám něco nabízejí, a tak ty samozřejmě odmítáme všechny. Že?
0: Přesně tak, my se zaměřujeme na ten surf a jestli se nám do výletu přivede nějaká Mariánka, tak co se dá dělat?
1: No a každopádně, když jsme u toho surfu, Cvrndo, prosím tě, mě zajímá, co vlastně na tom surfu tebe přitahuje.
0: Myslíš jako na tom, když ho provádíš, anebo jako všeobecně o surfu?
1: No vzal bych to všeobecně.
0: Tak všeobecně, je to takový, jak bych to popsal, přátelé, frajerský sport, který mě strašně fascinuje, a i ty lidi, co ho dělají, mně přijdou mega cool, je to na pláži, stylový, sjíždíte vlny. No, jako takhle, no, takže takový stylový vysněný sport pro mě. Co pro tebe?
1: Hele, pro mě to je taky hodně, hodně stylový sport. Zároveň jakoby ještě víc mě to bere tím, že tam je ten živel té vody. To mám takhle stejně třeba jako u toho snowboardu, že tam máš ten sníh, anebo když jezdíš na různých těch kajtech, nebo lítáš na těch kajtech a tam je zase vítr, tak to je prostě spojený s nějakým tím živlem a tam to není jenom o těch tvých schopnostech, ale i o tom, jakou máš znalost jakoby toho určitýho živlu. Ať už té vody, toho vzduchu.
0: Chápu, co máš na mysli, ale tohle je pro mě maličko specifický. Přirovnal bych třeba surfing k profesionálním fotografům, kdy oni stávají ve 4 ráno, aby si vysadili to svý místo na tu ultra skvělou fotku a těch 5 hodin čekání se jim zúročí a hodně podobně vlastně vnímám ten surfing, že člověk musí mít skill, musí vědět jak na to, ale když se tady podíváme po té pláži, tak vidíte 20-30 surfařů, co leží na břiše na surfu a čekají hodinku, půl hodinky, mnohdy míň víc, na tu správnou vlnu a pak tam ukážou, co umějí a zafrajeřej si.
1: Je to tak, no a kolikrát čekají na ty vlny, které mají třeba 12-15 metrů, což je za mě úplně neskutečný, to sjížíš prostě barák, no.
0: Já jsem sledoval od Red Bullu, přesně, jak bych to řekl, pořád o tomhle, co hovoříš, a to jsou takový ty bouřkový vlny, nebo velká bouře na pobřeží, oni s tím rovnou počítají, člověka motorovou loďkou vyvezou někam, ale... Člověk sjíždí vlnu, přátelé, to je velká jako panelák ve výsledku 12-patrovej a jde mu fakt bokejhák, jako tam se utopíš ani nevíš jak, takže pro mě klobouček a tohle už je možná i trošku jak horolezectví, jako neříkej, že bys si sjel vlnu jak panelák.
1: To rozhodně ne, já rozhodně ne a myslím, že ani ty a co si myslím, měli bychom dát další track, aby jsme tak dlouho nekecali. Co ty na to?
0: Přesně tak, my se pomalu přesuneme na pláž, půjčíme si další surfy a v mezičase si dáme nějaký surf rock. Co tam máme připravenýho? Nebude to bird, bird, bird, it's a bird, the bird.
1: Teďko bychom si mohli dát bird, bird, bird.
0: Tak pojďme na to, surf rock je hrozně problémový v tom, že se v nich nespívá, je to vesměs instrumentální muzika, ale našli jsme pro vás společně pár pecek, který si myslím, že zpívací jsou a jsou skvělí.
1: Já jsem si tím jistý a právě si jednu pouštíme.
0: Pojďme na to, Země gule a jedem.

0: Takže milí posluchači, posloucháte Rádio Béčko a pořad Země koule. My si užíváme vln na Venice Beach v Kalifornii.
1: Je to tady velice skvělý další boží dovča, ale zároveň mě napadlo, že bychom si mohli dát další indíci do naší skvělé soutěže. Co ty na to?
0: No to bychom měli, aby jsme na to nezapomněli.
1: Takže my, tak jako v předchozí díle, i tentokrát hrajeme o tričko s motivem rády a Bčko a hrajeme o pivo z naší krásné pivotéky B dle vlastního výběru. A pokud byste se chtěli zařadit do soutěže, tak tentokrát hledáme něco surfařského. Už jsme si na začátku jako napověděli, že se to týká folklóru z Havaje. A já teď dám druhou indici a druhá indicie je taková trošku googlovací, že si to budete muset progooglit, ale je to takový daily driver, nebo takový, řekněme, denní udělátko pro člověka, který se jmenuje Israel Kamaka Vivove Ole. Já vám trošku napovím ještě maličko, že to je takový tlouštík v bazénu, který bohužel už nežije, ale to je poslední napověda v této indici. A pokud už tušíte, tak správný odpovědi zasílejte na info@radiob.cz a tím se zařadíte do slosování. Každopádně ještě jedna indicie v pořadu přijde, takže pokud nevíte, nepřelazujte kanela.
0: Dneska jsou ty indicie teda pěkně zapeklitý, tím musím říct.
1: Já se vám přiznám, přátelé, byl docela problém najít dneska něco nebo někoho, koho bychom hádali, protože docela cestujeme a je to takový otevřený téma, takže je to maličko znouzecnost, ale já doufám, že už tušíte.
0: No, já trošku tuším, škoda, že nemůžu soutěžit, jak už jsem říkal předtím.
1: Lobo, my jsme teď na té pláži. Máš třeba něco, z čeho máš strach, co se týče surfování, že jsem ti skočil do řeči?
0: No, tak jako ze surfování. Mám trošku strach z těch různých mořských potvor, třeba jako žraloci, tyhle.
1: Myslíš, že tady v Kalifornii jezdějí žraloci s takovou tou plotví nahoře?
0: No, nevím, jestli tady jezdějí, ale možná tady nějaký plavou.
1: Mě napad třeba rejnok, že by mohl být taky takový, nebo elektrický úhoř.
0: No, rejnok je taky velice nebezpečný pro surfaře, ale to hlavně jako v mělčinách. Oni číhají pod tím pískem a když tam třeba šlapeš, tak on, když se tě lekne, tak tě bodne normálně do kotníku.
1: A ti mocasem jedovým, viď?
0: A to je pak velice nepříjemná věc. No, je spousta rejnoků a některý jsou jedovatý a nemusí to úplně dopadnout dobře.
1: Zároveň my jsme na takový, jako řekněme, hotelový pláži, až skoro, nebo takový příměstský pláži, kde mě to působí tak trošku bezpečně, takže bych z toho snad neměl strach, ale pokud tam koukám přes rameno, tak je tam takový středisko, kde zrovna někoho ošetřujou. Pojď se tam mrknout.
0: No tak jdem. Co tam tak vlastně dělají?
1: Dobrý den.
2: Au! Hele, jsem člověk a ne tuleň.
3: No, já jsem veterinář a ne doktor, takže drž, nebo tě neošetřím.
2: Au!
3: No, to nic, vidíte děti, takhle dopadnete, když si hrajete se žralokama.
2: Jau, co to říkáš za nesmysly? Žraloci jsou jako psy, kousnou tě jen, když jim saháš, kam nemáš.
3: No, dobře.
2: To je skvělý název pro můj dokument. Žraloci kousnou tě jen, když jim saháš, kam nemáš.
1: Ale saháš, kam nemáš. Kam tak se nemá sahat žralokům?
0: No, já si myslím, že kamkoliv asi.
1: Jako třeba nemám hladit po ploutvičce, jo?
0: No, každopádně, jestli nechceš, aby ti žralok něco udělal, tak tady mám...
1: Pokousal třeba, ano.
0: No, to hlavně, tak tady mám pár tipů, který bys měl dělat.
1: Já teda jeden tuším, než začneš, není to, nesmíš být poraněnej krví, aby nevycítil tvůj, jak jo, to říct, pach?
0: Tak to rozhodně, neměl bys být zraněný. A vlastně žraloci stejně tak jako krev, tak cítí i moč, takže by si neměl čůrat.
1: Takže bys neměl být vystrašený z toho surfingu, jo?
0: Mm-hmm. Zároveň bys neměl nosit nějaký šperky nebo lesklý věci, protože to by mohlo připomínat tomu žralokovi šupiny ryb.
1: No počkej, já mám řetízek na krku, myslíš, že to je v pohodě, tenhle stříbrný řetízek?
0: No, radši bych si ho sundal, kámo.
1: Dobroš, já se dám do plavek, pokračuj, prosím.
0: Další věc, která by ti mohla pomoct, tak plavat ve skupinách, nebo surfovat ve skupinách lidí, abys nebyl sám.
1: Jsme ve třech, je to v pořádku?
0: To si myslím, že asi v pohodě.
1: Good.
0: Další věc je nesurfovat v kalných vodách, aby si viděl na toho žralka, že jo, to dává smysl.
1: Tady každý ráno jako ty řasy vyndávají, starají se o tu pláž, není to úplně kalná, ale že bych se jako hliboval, viděl jsem hezčí pláže teda.
0: No, pak nesurfuj v okolí rybářských lodí. To je ta návnada, že
1: jasně,
0: jo,
1: oni tam jezdí pro ty ryby a místo toho by ti mohli uťafnout haxnu.
0: To samý platí na to, aby si nesurfoval poblíž tuleňů a hejn ryb.
1: Tak to musím se přiznat, to se mi ještě nestalo u tuleňů. Ale co se tě zeptám, platí taková ta pěsťovka žralokovi přímo do čumáku?
0: Hele, je to takovej mýtus, ale podle mě, když už na to přijde, tak to je poslední varianta, kterou můžeš udělat, no. Takže
1: já si představu, jak jako plavu v té vodě a pod vodou jako mlátím rybu pěstí do čumáku, je to takový nepřirozený. Ale říká se to, že jo?
0: No tak jako můžeš to zkusit, že jo, když už na tebe naběhne.
1: No každopádně, aby jsme vás uklidnili, přátelé, tak všichni, řekněme, staromilci a všichni ti, co koukali v mládí na televizi, tak vědí, že my máme na pláži takovou oporu, o kterou se můžeme opřít, Lobo.
0: Je to tak, je to pobřežní hlídka, kterou byste měli vždycky poslouchat, a to je jedno z těch posledních pravidel. Vždycky poslouchej pobřežní hlídku.
1: Pro nás je to Baywatch v čele s Mitchem Buchananem a pevně věřím, že teďko nezbývá nic jiného, než si dát ten song.
0: No já jsem si tím jistý, cvrndo.
1: Přátelé, pojďme na to, tohle byl trošku delší kecací vstup, ale země koule v Kalifornii.
0: Na to jste zvyklí.

0: Tak Cvrndo, teď bychom si mohli dát tu asociaci.
1: My jsme pro vás připravili ještě jednu jakou specialitu do dnešního dílu. Obvykle jsme dělali vždycky jména z toho místa, kam jsme zavítali. A teďko jsme měli takový briefing během toho, co jsme tolikrát nenahrávali, tak jsme si pro vás připravili ještě jednu novou takovou, jak to říct, anketku nebo takovou situační hru. A bude se jednat o asociace, koukali jsme to z nějakého rádia, co byly takový ty malý skeče na Facebooku nebo na YouTube, nepletu se, Evropa 2. No byl tam ten Cigoš, ten Ferenc z Nastojáka. No a jedná se o to, že jsme si každý připravili mezi sebou asociace a ten druhý mu na to vždycky odpoví to, co ho první napadne. Takže jsme smluvený, že začne Lobo. Tak Lobo, jaký ty máš asociace? Ty se docela tlemíš.
2: Sorry, Cvrno.
1: Úplně v pohodě.
0: Jo, dobrý, už je to dobrý. Tak moje asociace, tak Cvrno, co tě první napadne, když řeknu příliv?
1: Gravitace měsíce.
0: Dobře. Takže velká vlna.
1: Velká vlna, surfuj.
0: Havaj.
1: Havaj. No, teď to nemůžu říct, protože to je odpověď do naší soutěže, takže musím narychlo říct něco jiného. Takový ty přesně ty paní s těma věncema, co vám dávají přes krk, když přiletíte. Ale měl jsem na jazyku něco úplně jiného, ale nechci vám prozradit odpověď do naší soutěže.
0: Tak a další je pláž.
1: Pláž, písek.
0: Velryba.
1: Moby Dick.
0: No tak to je všechno.
1: To je všecko, krása, tak teďko si to otočíme.
0: Bylo rychlý teda.
1: Já mám připravený taky nějaký, na tomhle je super, že to musíš říct jako na první dobrou, no. Tak Lobo, co se ti vybraví, když řeknu surfová značka oblečení nebo vybavení?
0: Santa Cruz.
1: Co se ti vybaví, když řeknu surf rock?
0: Ventures.
1: Co řekneš, když tě napadne červená vlajka vyvěšená na pláži?
0: Nechoď tam.
1: Nechoď tam. A co Kalifornie?
0: Pohodička.
1: Pohodička, kterou jsme si tu dneska vyzkoušeli a zrovna ji prožíváme. Takže to byla taková naše nová rubrika, mezi náma jsme ji nazvali Indicie. Třeba se vám to líbilo, klidně nám napište na info@radiob.cz co a jak, anebo co bychom do příště mohli zařadit.
0: Velice fajné, že ty jsi zařadil tu Kalifornii a tu Havaj. To jsem nečekal, že se takhle trefíme a zároveň nedáme každý to samý.
1: No a když ještě vememe, my jsme si každý dali o dvě navíc, kdyby náhodou ten první měl tu špatnou, co jsi tam Lobo měl ještě jako zálohu?
0: Ještě jsem tam měl domorodec.
1: Domorodec, já jsem měl surfer, jako surfář, a měl jsem surfová země, což oboje dvoje je takový kontraproduktivní vzhledem k tomu, co dneska nahráváme, že? Ale byla to záloha, za mě docela zajímavá jakoby rubrika, co ty na to?
0: No hele, za mě jako musíme s tím pokračovat do dalších dílů.
1: Dneska by byl třeba trošku problém s těma jménama, protože bychom buď vybírali ty havajský, anebo bychom třeba vybírali nějaký americký, ale
0: přeci
1: John Smith.
0: No přesně, to by nebylo úplně
1: James O'Neill. Dobrož, přátelé, takže tohle byla naše nová rubrika a aby jsme zase nehovořili tak dlouho, pojďme se rovnou mrknout na další pecku a další surf rock, nepletu se?
0: No já si myslím, že se nepletne, vlastně pleteš se. Tentokrát to trošku zlomíme a pustíme si něco, co nám ten styl trošku nalomí.
1: Já popravdě vůbec netuším, takže se společně s váma nechám překvapit. Přátelé, pojďme na to, země gule na B.
0: Surfařský speciál.

0: Takže přátelé, maličko už načínáme poslední půl hodinku dnešního pořadu a strašně se mi teda líbí, když jsme měli takovou tvůrčí pauzu, takže nám to dneska docela kecá, co ty na to?
1: No dneska nám to mele snad jako nikdy, člověče.
0: Měli jsme tam jeden 6-minutový vstup, tak nás za něj trošku omluvte, ale teď musíme přitlačit na pilu. Takže my před 3/4 musíme vyhlásit i poslední indici do naší soutěže, zejména pro ty posluchače, co třeba odcházejí dřív, aby měli všechny ucelené informace. Tak Lobo, co jsme dneska napověděli?
1: No, první indicie byla, že hledáme něco nebo někoho, co je spojený s folklorem Havaje.
0: Mm-hmm.
1: Druhá indicie byla, že ta věc, no teď už můžu říct vlastně, že to je věc, je spojená s Izraelem Kamakivoole.
0: Kamakivoole, což byl ten tlouštík z bazénu, takže to byla jeho věc denní potřeby. No. A já jako poslední indicie si můžu,
1: no, můžeš.
0: Dám takovou, řekněme, poetickou, je to takovej mladší, menší bratranec od kytary. Je to v pohodě takhle?
1: No já si myslím, že jo, ale doteď teda furt úplně netuším, vlastně tuším, já vím, ale...
0: Přátelé, housle to nejsou a je to z Havaje, tak pokud byste si s náma chtěli zasoutěžit o tričko Radio B z naší produkce a o pivčo z pivotéky B dle vlastního výběru, správné odpovědi zasílejte na info@radiob.cz a my se na ně budeme těšit do příštího dílu. Co ty na to?
1: No přesně tak, jen soutěžte. Máme kvalitní trika, sítotiskem vyrobený.
0: Já musím říct, že jsou z produkce Ovnový práce. On už nám dělal ty první tištěný a tohle jsou sítotiskem dělaný, takže ještě o to kvalitnější. Už mám doma dvě teda.
1: Jsou velice krásný a budete moc rádi, když vám přijde za tu vaši správnou odpověď.
0: No a pivo z pivotéky, to je jasná volba, který člověk by neměl rád pivo.
1: Jak
0: by
1: smet.
0: Takže to jsou ceny, víte, kam posílat správné odpovědi a doufám, že už znáte správnou odpověď a my se rovnou mrkneme na další pecku, ať tolik nežvaníme.
1: Přesně tak. Zeměkoule na Bčku se řítí do finále.
0: Surf rock jak bitch.

0: Ježíš Cvrndo, tak tady ta skladba, ta mi připomněla mládí.
1: Je to jak ten Baywatch, viď?
0: Seriálový, tyhle devadesátky, to jako je masakr.
1: Přátelé, pokud jste nepoznali, tohle bylo Vražedné pobřeží. A konkrétně Nick Slaughter.
0: Přesně, Nick Slaughter, to jsem žral.
1: Já jsem si nemohl na to jméno vzpomenout, takže když jsme se připravovali na tenhle díl, tak jsme to progooglili, ale je to Nick Slaughter, nikdy ho nezapomenu. Něco jako Bobby Sixkiller.
0: To byl hodně, hodně dobrý seriál, aspoň v tu dobu jsem to jako žral.
1: No a my už máme pomaloučku za sebou všechny soutěže, všechny rubriky, které jsme s váma chtěli dneska probrat, ale nezbývá nám čas na tu třetí, poslední destinaci. Co si o to myslíš?
0: No, Austrálii dneska asi nestihneme, no. Co vám budu povídat, milí posluchači, to prostě nedáváme.
1: Naše krásná spovědelka Ingrid nás to vzala jakoby průchodem času, takže jsme zašli na tom Havaji, na té Havaji, pokračovali jsme Kalifornie a měli jsme skončit moderním Quicksilverem a Billabongem na australském pobřeží.
0: To bohužel nevíde, australský pobřeží si dáme asi někdy jindy.
1: Zároveň vzhledem k tomu, že máme občas problém najít destinaci, kam vyrazit, tak aspoň teďkon máme něco, na co vy se za A můžete těšit a co my za B můžeme použít rovnou z kapsy.
0: No a myslím, že takový problém s těma destinacema není, páč nám to vybírá naše Ingrid. No a další vlastně, teda když teď přemýšlím nad tím, kam vyrazíme příště, my jsme přemýšleli nad tím strašidelným dílem.
1: Měl tam být zase speciál jako loni, přátelé, já jsem se hrozně bavil, nevím, jestli vzpomenete na loňský halloweenský speciál, kdy jsme byli u upírů a různých strašidelných věcí.
0: To bylo hodně povedený, bylo to zároveň teda hodně strašidelný.
1: I co jsme viděli od naší krásné zpovědelky Ingrid z těch statistik, tak i vám se to líbilo, bylo to krásně poslouchaný a i zpětný vazby k nám chodili fajn, takže bychom si možná mohli přihrát polivčičku a zopakovat si to v jiných strašidelných místech, co?
0: Trošku se postrašíme, asi jo, no, asi jo, proč
1: no a
0: ne?
1: Halloween je, nepletu se, 30. říjen?
0: 29.30. říjen,
1: něco takového. Takže tím pádem, jestli my začátkem října vydáváme tenhle ten surfový díl, takže bychom za 14 dní mohli krásně nahrát ten strašidelný díl, takže se můžete těšit, snad všechno stihnem.
0: No já myslím, že my jako největší lemplové Rádia B bychom to snad stihnout mohli, no, je to 3 týdny.
1: Já se musím přiznat, že lehce, je to i na mých bedrech, já ob týden jsem prakticky v práci, takže pak ty víkendy, kde máte ob týden volno, zase využijete k nějakému cestování a podobně. A byly prázdniny, mejdany, Lobo hodně hraje. Však to znáte, nechcem se vymlouvat, ale jsme kundilíní.
0: No nic, Vrndo, hele, dáme si ještě pecku, ať stihneme to ještě co nejvíc. Ono už není moc dokonce.
1: Takže my vyřadíme ty australský, dáme si ještě něco kalifornskýho a asi se s váma v následujícím vstupu rozloučíme.
0: No nejspíš to tak bude.
1: Tak pojďte na to, ať si ještě užijeme zeměkouli a ať si užijete nás. Samozřejmě krásnou neděli, přátelé.
0: Yeah, surf v zeměkouli.

0: No a kocourci, neskutečné se stalo skutečným, ale i tenhle dlouhej dvouhodinový pořád se nachýlil ke konci a my už se s váma musíme rozloučit.
1: Je to tak, no, my dva potulní bratři se s vámi musíme rozloučit. Uteklo to neskutečně rychle dneska, musím říct.
0: Bratři výletníci, my vám děkujeme za vaši přízeň a za to, že posloucháte. A zároveň se tak trošku potřebujeme omluvit za tu dlouhou prodlevu, kdy přes léto ty díly nebyly, ale znáte nás, jsme přeci jenom vesnický lemply.
1: My jsme vám to vynahradili těma našema dlouhýma vstupama v dnešním díle, teda si myslím.
0: A taky ten poslední balkánský díl byl takovej zajímavější, doufám, že ten byl pro vás extra.
1: No já věřím tomu, že jste si užili stejně jako ten dnešní.
0: Další díl bude teda hororovej, to už jsme si slíbili. No a teď už nám nezbývá, než zhodnotit ten dnešní díl a rozloučit se s váma. Takže Lobo, jaký ty máš po dnešním výletě vztah k surfu?
1: No hele, k surfu mám vztah asi takový jako, možná jako předtím, no. Je to pro mě sport pro velký fréry. Nejsem si jistý, jestli zrovna já se hodím na tenhle sport, no.
0: A bavilo tě surfovat, když jsme toho moc nezvládli, tak jako ta činnost?
1: Jako to mě bavilo, no, to mě bavilo, ale jak říkám, nejsem si jistý, jestli jsem úplně ideální adept na tenhle sport.
0: Já se musím přiznat, že mi to taky moc dneska nešlo, byly to přeci jenom surfový začátky, ale tak jako tak vzpomínám na naší rovnickou Vorovku, kde jsme surfovali s přivázaným surfem na divoký vodě a bylo to takový naše mládí, vždycky po střední škole jsem z gymplu hned utíkal a surfovali jsme tam na prakticky přivázaným prkně na tom, na mostě. Na místě.
1: Já si myslím, že pro mě bude ideální ta disciplína, kterou si zvolil Jirka Korn, což je windsurfing.
0: Já jsem ho upřímně zkoušel v Chorvatsku a jak ti jednou spadne do vody ta vysoká jakoby plachta nebo to, co držíš,
1: jasný,
0: tak je mega problém se dostat do driveu, kde to zvedneš, chytneš vítr a jedeš. Já jsem se půl hodiny, tři čtvrtě hodiny plácal s tím, že jsem to nerozjel.
1: No, tak můžem zkusit někdy v příště dát díl o windsurfingu a zkusit to, no.
0: A budeme králem každé louže, stejně jako Jirka Korn, takže přátelé, my ještě jednou děkujeme, probrali jsme naší dětskou Vorovku, kdy jsme surfovali na rovnickým Labi, projeli jsme Havaj, Kalifornii, nestihli jsme Austrálii.
1: Ale stihli jsme rozhodně soutěž, s kterou s náma můžete soutěžit.
0: Takže pokud znáte správnou odpověď, ještě jednou info@radiob.cz a hledáme něco havajského.
1: A soutěžte s námi o krásná trika Rádia B a pivo z pivotéky B.
0: Dneska jsme zároveň měli dvě nové rubriky. Jedno byla asociační, to jsme si říkali vždycky náhodný slovo a pak jsme na to odpovídali.
1: No a druhá byla taková vtipnější, kde jsme skládali větu z písmena, nebo který bylo pod počáteční písmeno.
0: Takže takový město moře. Takže no, pokud vás tohle bavilo, nebo byste měli jinou takovouhle atraktivní rubriku, co bychom mohli do pořadu zařadit, tak nám určitě taky napište. My budeme za jakoukoliv interakci rádi.
1: No a nebo napište, jestli vás bavily ty rubriky, které jsme právě zařadili.
0: Ale hlavně nakonec se sluší a patří vám ještě jednou poděkovat za to, že jste si tyhle dvě hodinky z toho nedělního odpoledne ušetřili a že jste společně s náma strávili odpoledne od 3 do 5.
1: Přesně tak, děkujem vám a slyšíme se v příštím díle.
0: Zase na nějakým výletu, tohle byl DJ Lobo a
1: Cvrkoslav Zelený.
0: V pořadu Zeměkoule, díky, čau.
1: Čau a poslouchejte Bčko.
0: Vy Bčka. A na rozloučení pecka ze soundtracku Lords of Dogtown. Mějte se krásně, čau.
1: Čau.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Připravte na večer s pořadem Warm Up na Rádiu B. Got this feeling in my head.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Second time you shot.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Rádio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

připrav se na večer s pořadem Warm Up na Rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

exkluzy. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzivně.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Sýnej s Rádiem B.